0: Počúvate rádio Litera.
1: K obľúbenému Jadranskému moru, či dokonca pod jeho hladinu, vás, milé naše literáčky a milí naši literáci, prenesie rozprávková hra na motívy príbehu chorvátskeho autora Vladimíra Nazora Riasenka. Pre rozhlas ho zdramatizovala v roku 1970 Helena Kryžanová-Brinzová. Autorom hudby je Igor Bázlik a réžiu mal Mikuláš Bugár. Prajeme vám útulné počúvanie.

bohyně samoty, jde po schodech nahoru, pod ledovou košilí dmou se jí ňadra z bílého mramoru. A ona slábne a sílí ve věčném neklidu, když kolem chodí zástupy Davidů.

Na plátně ticha se promítá socha Davida z masa, krve a kostí. A ona ho vítá do přítomnosti a dává znamení podzemní řece.

0: bohyně samoty, došla až nahoru, roztrhla oblohu a pomalu se vrací do mramoru. A hledá tam pokoj, ale nemůže najít a v kámen se obrací.
1: Ona i David.

0: Počúvate rádio Litera.
1: K obľúbenému Jadranskému moru, či dokonca pod jeho hladinu, vás, milé naše literáčky a milí naši literáci, prenesie rozprávková hra na motívy príbehu chorvátskeho autora Vladimíra Nazora Riasenka. Pre rozhlas ho zdramatizovala v roku 1970 Helena Kryžanová-Brinzová. Autorom hudby je Igor Bázlik a réžiu mal Mikuláš Bugár. Prajeme vám útulné počúvanie.

hlavu a v ráni křičí vysoko na obloze. Měsíc, co sleduje mě okem leklé ryby a já zase nemohu říct si to slovo.